stále že čekám, kde bude jeho telefon. Se tady chtěla, kdyby si byla toho, a to se stejně, že čekám, stále čekám, kde bude jeho telefon. Ale kdyby si byla toho, a to se stejně, že čekám, stále čekám, kde bude jeho telefon.